0: Výrazné pomoci se ale realizátoři dočkali i od Evropské unie prostřednictvím regionálního operačního programu Jihozápad.
1: Dobrý den, jmenuji se Libor a jel jsem

My se ale teď z kempu vydáme dál. Čeká nás samotná legendární Kjoja. Město kanálů, rybářů, lodí a neopakovatelné atmosféry. Právě tam se podíváme v dalším dílu.

0: jsem tam měl nahranou a bicí jsme měli nahraný do 10 skladeb a všechno tady tohle a bylo to úplně super. A já jsem to potom potřeboval smíchat, to album. A můj kamarád Martin Ledvina, kterýho samozřejmě taky zdravím,
1: tak

že člověk, i když s tím nebude souhlasit, no, tak se tomu buď vyhne nebo nevyhne, ale je to s náma tady. A já si myslím, že když se to dělá s citem, tak je to zase forma, jak sportovat. Zase

0: Tahle ta kapela je taky jako velmi, velmi na vzestupu.
1: Jak jinak se můžou kapely stát slavnými, než když dostanou příležitost? Beatles taky nechtěli ze začátku,
0: Přesně
1: že jo?
0: tak.

pátek i sobota a jeden den si dávají volno. Teď si ještě do toho představte, že musíte dodržovat většinou dietu, protože taková neoblíbenost nebo nešvar v tom MMA je, že se hubne.

také se stejným nasazením, se stejným smyslem pro společenství, aby společně něco vytvořili a jsou na to pak také hrdí. A právě proto, že jsou tyto hry tak výjimečné, vynikají

0: většinou už ve velmi jako pokročeném věku třeba, ale přitom zjistíš, jaký to byli opravdu profíci,
1: Jo,
0: jo, že
1: jo,
0: prostě
1: jo.
0: to jsou machři do dneska. Jako já věřím, že i ten Milan Drobný bude úplně

Ty si říkáš, to je přece tak něco trapného, to nemá se sportem nic společného, tam je asi ta agrese. A jsem rád, že jsi tomu nasadil takovou tu správnou

0: nádherné postavy z Comedy dell'arte, které jsou zachyceny na stěnách
1: Maškarní.
0: maškarního sálu zámku v Českém Krumlově, kde teda mimochodem, taky je třeba říct, jsou tyto, já si jeden s dovolením schovám,
1: Ano.
0: kde ty postavy

0: Je se mnou Martin Madej, starosta Hořic na Šumavě. A to je jasný signál, že začíná hořické kulturní léto. Martine, vítej u nás. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi to měl

0: tím sportováním. Pak vím teda, co jsem zjistil, tak pak vím, že se ti rozjela velmi dobře kariéra a pak ti to zastavil nějaký úraz.
1: Já jsem měl úraz, bohužel je to takový to nej...

stovkami let mocně přitahovalo bojovné družiny Keltů. Pro bezpečí své i svého kmenového náčelníka zde vybudovali nedobytné hradiště, impozantní stavbu zde

0: myslím.
1: Jardo, a já vůbec nevím, na co se ptal teďka.
2: Jestli prostě píšeš jako knížky
1: ano,
2: pro
1: píšu. Jo, já se teďka tak vlastně jako neviděl přesně, kde, abych jako, víš, abych to, protože jsme se domluvili v režii, že nebudu moc prndat,

říká, že není zpěvák, ale zpívá dobře. A on právě mi vyprávěl, že vlastně k tomu přišel, jak slepej k houslím, no a teďko, že zpívá.